It is the spirit of goodness.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Express. FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

Řek, more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek, chci pálit.

mám svůj věk, more, seču trávu, pořu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na Golgotě, mám svůj věk, more, navíc.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Hudba na prvním místě.
0: Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zařazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Express FM.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
5: Hudba na prvním místě.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Express.
1: Music first.

Tuvalu, I'm your girl, right? Krásné sobotní dopoledne, začíná víkend na Express FM. Moje jméno je Míša Tůmová a dneska tady budeme blbnout spolu, protože zaskakuju za Radka Honce. Dneska se podíváme na novinky z hudebního světa, vezmeme to od Rolling Stones až po třeba Linkin Park. Mrkneme se na jedno velký chystaný filmový překvapení a taky mám pro vás ultra skvělou soutěž o dvě vstupenky na koncert legendární Diany Ross. Začínáme ale hudbou, tady jsou Naked and Famous, Young Blood.

0: Skvělý disclosure, The Sun Comes Up Tremendous na Express FM. Za malou chvilku si pustíme taky Olivie Rodrigo a nebo českou kapelu Něco Něco.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany. A potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: cítím teď.
1: Něco, něco, noční plán. Právě dozněl na Express FM, je 20. června, svátek slaví květy, květa, pěkný jméno. Je vedro jak blázen, ale taky je sobota, no. A protože posloucháte Express FM, tak si můžete napsat o nějaký track, který vás třeba schladí tím, že vám vyrobí husí kůži. Nebo naopak, pokud se potřebujete nakopnout v těch ubíjejících vedrech, tak můžete zvolit nějakou rychlejší pecku. Klidně i přihoďte info o tom, jak s tím vedrem dneska hodláte zatočit. Nám tady nefunguje klimatizace, takže to tady za chvilku budu mít taky jako slušnej skleník. Napište si o to, jakým trackem nebo interpretem vám můžu vylepšit sobotu. 602, 604, 903, přijímám vaše SMSky. No a postupně to budu do toho playlistu sázet. Express FM. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Kid Cudi a Pharrell Williams, Surfing na Express FM. První hudební tip zní: ahoj Míšo, můj tip je cokoliv od Fatboy Slima, díky a hezkou sobotu Máca. Máco, děkuju za zprávu, já jsem vybrala Praise You, tak snad ti to přijde vhod. Mimochodem, ten slavný vokál našel Fatboy Slim na zapadlém CDčku v době, kdy prožíval těžký rozchod. A ten hlas patří Camille Yarbrough, americký aktivistce za lidská práva, která v té době učila v New Yorku a byla úplně bez peněz. A úspěch tady té písničky jí doslova zachránil život, vytáhl jí z chudoby a Camille z vděčnosti posílá Slimovi dodnes každý Vánoce přáníčko. Jdeme na to.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Express.
0: Music first.

0: Express Filmex.
1: Tento týden vstupují do kin dva zajímavé dokumenty. Michal Pavlíček, Rocker verze 7.0. To je název filmového portrétu mistra kytarových strun, který v únoru oslavil sedmdesátiny. Zakladatele Pražského výběru nebo skupiny Stromboli zachycuje v období, kdy bilancuje, obnovuje síly a zároveň tvoří v nevídaném tempu. Michala Pavlíčka uvidíme při velkých koncertech poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu, při komorním vystoupení s virtuózem na čínské gongy v malé moravské vesničce, při procesu skládání hudby pro seriál Octopus i při hledání zvuku nového sólového alba. Režisér Michal Baumruck doplňuje. Místo běžného životopisného portrétu nabízíme ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému naskočila sedmdesátka. Co ho nabíjí a co naopak limituje? Co ho čeká v této fázi života? Jsou tvorba, inspirace a pnutí tvořit nevyčerpatelné? Ve filmu se vedle Michala Pavlíčka objeví celá řada jeho přátel, členů rodiny a spolupracovníků. Bára Basiková, Michal Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Claudius Krišpín a další.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života.
3: No, Michal je prototypem všech workoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, nemůžu spát, jak se mne u ty prášky na to spadí a to...
1: Sedm let po premiéře přichází do českých kin francouzský dokument v Lourdech. Lourdy, to je úchvatná horská vesnice na úpatí Pyrenejí na jihu Francie, která se po roce 1858, kdy 14-letá vesnická dívka tvrdila, že v odlehlé jeskyni viděla panu Marii, přeměnila z ospalého malebného městečka na posvátné místo. Dnes do Lourdes každým rokem směřuje 5 až 6 milionů lidí a částečně je to tak trochu Disneyland, kde koupíte i balenou svěcenou vodu. Poutníci představují překvapivý průřez lidstvem. Oběti nehod, smrtelně nemocní, obézní, šikanovaní teenageři nebo skupiny stárnoucích pařížských prostitutek. Tento snímek je pronikovou meditací o lidské schopnosti empatie, o naději a o tajemství náboženské víry tváří v tvář hlubokému utrpení.
0: Express Filmex
4: na Express FM.
5: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
4: Express.

Na Express FM nám doznívá Back, Right, Lonesome. No a už za nějaký zhruba 3 tracky si dáme soutěž o 2 lupeny na koncert Diany Ross, která za měsíc vystoupí v České republice vůbec poprvé ve své kariéře.

Styles, Dance No More na Express FM a jestli máte rádi plnění hudebních snů, tak teďka zbystřete, protože na Expressu pro vás máme lístky na událost, která se už dost možná nebude nikdy opakovat. Vůbec poprvé v historii totiž do České republiky dorazí absolutní hudební ikona a nestárnoucí legenda, která formovala pop, soul a disco a dělala to už neuvěřitelných 6 dekád a je to jedinečná Diana Ross. V rámci celé Evropy odehraje letos v létě pouhé 3 exkluzivní koncerty a jeden z nich bude patřit nám tady v Česku. 29. července se tahleta megastar představí pod širým nebem v unikátním amfiteátru Lochotín v Plzni, kde jí navíc skvělej úvod udělají 4 tenoři. Fortet. A vy můžete být u toho úplně zadarmo. Právě teď totiž hrajeme o 2 e-vstupenky na tenhle jedinečný večer. Stačí, když mi napíšete na 602 604 903, koho byste chtěli na ten koncert vzít a vstupenky můžou být vaše. Takže napište do té SMSky rovnou i svůj e-mail, kam vám pak vstupenky můžeme poslat. A nejrychlejší z vás, kdo splní všechny tady ty podmínky, čili napíše mi SMSku ve stylu ahoj Míšo, chci vzít Segru, můj e-mail je jarda.makovec@seznam.cz, ten ty lupeny bere. 602 604 903. Držím palce. Tohleto je Diana Ross a Tame Impala ve společném tracku Turn Up The Sunshine.

0: Tohle to jsou irští Kneecap a Kate Tempest, Irish Goodbye, ve čtvrt na 12 na Express FM, kde nám za chvilku budou hrát taky Tudor Cinema Club. Dáme si Kubu v hudební tip, no a taky se podíváme na to, kdo z vás splnil ty podmínky a byl ten nejrychlejší a půjde na koncert.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Music. First.
1: Express FM.

Tohle to byly Polly Garant a Štěpán Urban. Slunce je tak nízko, hudební tip od Kuby. Kubo, děkujeme. No a vás asi zajímá, jestli jste právě vy byli tím nejrychlejším soutěžícím o dvě vstupenky na koncert Diany Ross. Já jsem tady vymyslela imaginárního Jardu Makovce, abych vám demonstrovala, v jakém formátu máte posílat svoje odpovědi, že e-mail je jarda.makovec@seznam.cz a já jsem s tím Jardou zas tak daleko nebyla, protože nejrychlejší byl skutečně Jarda, ale ne můj smyšlený Makovec, ale Jarda Šlapák. Jarda psal, že by rád vzal svou přítelkyni, která Dianu miluje, tak Jardo, já moc gratuluju. E-vstupenky ti dorazej na e-mail příští týden. No a pokud máte o tenhle ten koncert opravdu zájem, tak vám řeknu jedno tajemství. Možnost vyhrát dvě vstupenky budete mít ještě v zejtřejším vysílání. Pak už ne, ale zítra to můžete zkusit ještě jednou, tak poslouchejte Express FM a soutěžte. Jinak Jardo, já věřím, že si to s přítelkyní užijete. A třeba zatrsáte i na Upside Down, který si teďka pustíme. Diana Ross.

0: Editors Call It In, posloucháte Express FM, kde vás mimochodem každý den od 4 odpoledne do 7 večer baví dvojice Petr Novák a Michal Plšek. V pořadu Express Drive probírají všechno možný i nemožný, třeba i to, co všechno se může stát během jediné minuty.
1: Víš, co se stane v příští minutě? Nadechnu se. Bude snědeno 5 milionů kilogramů jídla.
2: Po třeba. Celém světě.
1: Ano. 83 300 lidí bude mít sex.
2: Jenom jo.
1: No ale teď, jako za minutu.
2: Rozumíš?
1: Takhle některý s tím začnou i skončí za tu minutu. V příští minutě budou ukradena 3 auta na světě.
2: Jenom jo.
1: No. No ale chápej, jako, kolik máš dohromady minut za den? Takže to je každou minutu 3 auta, že? To je průměr, tak rozumíš?
2: To mi přijde, že se krade víc.
1: Ve Spojených státech amerických se stanou 2 násilné činy během příští minuty. 6000 blesků někde uhodí na světě. To je docela dost, to mě překvapilo.
3: To jo, to je hodně.
1: Za minutu. No a 15krát až 20krát si mrknul během té minuty, co jsem tady teďka mluvil.
2: A teď jsem to ještě zdvojnásobil.
1: Ano. No a můžeš se pak taky mrknout na Instagram, protože tam za tu minutu přibylo 50 000 fotek.
2: To už jako samozřejmě, abych čekal ještě víc.
1: A zásilkové služby doručí 113 000 balíků během minuty. Na celém světě teda samozřejmě.
2: Když šetřete s tím posílání, prosím vás.
1: Počkej, já jsem se objednal k šiltovky tady naproti do toho, do
2: jo,
1: boxu, no.
2: Do boxíčku, jo. To, třeba ti to přivezou. Vlastně a v příští minutě.
1: No to ještě asi ne. Asi zítra se myslím, že spíš. Drive.
0: Odpolední drive. Pokud nestíháte Express Drive a chcete si ho zpětně poslechnout celý, tak můžete tak učinit na našem webu expressfm.cz, kde ho najdete.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Kasabian, Great Pretender na vlnách Express FM. Já už tady hodinu před sebou valím jeden rest, ke kterému jsem se ještě nedostala, ale musí to zaznít, protože by mě to mrzelo. Jedním z mých restů je váš hudební tip. A ten je od Tomáše, protože psal: ahoj Míšo, jsem v práci a tady se dá bránit vedru úplně pohodově. Metr tlusté zdi z kamene to jistí, takže je to jako ve sklípku, příjemných 22 stupňů, takže přírodní klimatizace. Míšo, prosím pro nás, kteří jsme v práci, zahrát od Electric Youth Orchestra skladbu Hero. Našla jsem to, pustíme si to. Děkuju za zprávu. Sice pracuješ, ale ve 22 stupních to musí být úplně super. Ne? Všem, co pracují ve větších výhních, posíláme tenhle ten track taky, a těm, co nepracují, tak taky. Všichni si tady tu písničku můžeme užít, že jo? Jdem na to.

Doja Cat, Say So na Express FM. Pokud si říkáte, že byste ve svých 80 letech už chtěli jenom odpočívat na zahradě, luštit křížovky a chodit na otvíračku do Kauflandu, tak pro frontmana Rolling Stones to rozhodně neplatí. Kytarista Keith Richards v novém rozhovoru pro britský Guardian prozradil, proč jejich chystaný album Foreign Tongues vzniklo tak strašně rychle. Mick Jagger, který příští měsíc oslaví 83. narozeniny, prej chytil takovou autorskou slinu, že, cituju, prostě nechce sakra přestat skládat. Keith navíc s úsměvem dodal, že jejich legendární studiový hádky už s věkem docela utichly, protože Mick prej v těchto soubojích dávno zlomil svůj meč i kopí. S věkem dorazila očividně asi i nějaká ta moudrost. A když prej už přece jenom na nějakou tvůrčí neschodu dojde, tak Keith mu prej řekne, tak hele chlapče, klídek jo, poslouchej mě, znám tě od tvých 4 let jo, už od školky. No a to prej Micka vždycky vrátí na zem. My se na novou desku Stonu, která vychází už v červenci, mega těšíme, takže se navnadíme na ní, dáme si Satisfaction.

0: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany. A potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Hudba na prvním místě.

Nothing But Thieves, Evolution, což je pilotní single z jejich chystané desky Stray Dogs. Pokud jste ještě nečetli rozhovor, který jsem s nima pracně udělala na festivalu Rock for People, tak mrkněte na náš web expressfm.cz, kde si ho můžete přečíst. Není moc dlouhej. Moc času nebylo, takže je krátkej. Jinak dneska už jsme soutěžili, koukli jsme se ke Stounům, dostali jsme od Michala tipy. Ne, od Michala tipy teprve dostaneme za chvíli. Kam vyrazit po České republice, abyste neseděli doma. Podíváme se do Moravskoslezského kraje. A tak to zase můžeme teďka proložit nějakýma vašema hudebníma tipama. Co by vám takhle po sobotním poledni udělalo radost k poslechu? Napište mi na 602 604 903 a když to budu mít, tak si to pustíme. A upozorňuji, že máte asi poslední možnost, protože já jsem dneska nějaká ukecená, což je po celém týdnu vysílání docela zázrak. Takže poslední výzva, napište mi SMSku, co chcete slyšet, ať vám to můžu pustit. 602 604 903. A taky jsem tady narazila na track, který jsem dlouho neslyšela a před 6 lety jsem si ho dala do playlistu právě díky našemu rádiu. Tohle to je skupina Love, Fame, Tragedy, My Cheating Heart.

0: Calvin Harris a Jazzy, Satisfy, krátce po půl jedný na Express FM, kde jsem vás vyzvala naposledy k hudebním tipům a povedlo se. Mám tady zprávu. Ahoj, prosím o zahrání písničky Golden Hour od Juka. Magda s dcerou Sofinkou, mě krásný víkend, děkujeme. Holky, já vám taky moc děkuju. Mimochodem, teď jsem se dočetla, že 25-letý Juk začínal jako spousta jeho vrstevníků na TikToku, ale jeho cit pro melodie ho rychle dostal až k nominaci na Grammy. A Golden Hour, který si pustíme, produkoval se svým mladším bráchou Zekem. To je hrozně hezký. Takže díky za tenhle tip. Hned jdeme na to, ale ještě tady mám jednu zprávu, protože Renču jsem vyděsila s tím, jak jsem dneska ukecaná a že už vás nepustím k hudebním tipům, protože Renča psala, určitě píšu pozdě, ale nevadí. Talking Heads, Road to Nowhere. Renčo, pohoda, stihla jsi to krásně, taky ti to pustím. Teď ale ten Juk pro Magdu a Sofinku.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Zavratné mega slevy!
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Express. Music first.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Hůru na cesty. Tohle volání s blížícími se prázdninami nabírá na intenzitě a tak by se vám mohlo hodit pár tipů na výlet, které tradičně ozdobíme hashtagem nebudu doma. Pojďte s námi do Moravskoslezského kraje. Když se řekne Moravskoslezský kraj, každému hned v hlavě naskočí důlní věže nebo komíny oceláren rámované z mětí trubek, ale méně už krásná krajina Beskyd nebo hrady a zámky v okolí. V srdci těšínských Beskyd, obklopený lesy, chráněné krajinné oblasti, se nachází wellness hotel pod Kyčmolem, místo, kde si opravdový odpočinek najde každý. Ať už hledáte romantický víkend, rodinnou dovolenou nebo únik od pracovního schonu, Beskydy vás pohltí svou přírodou a hotel se o vás postará na jedničku. Z pokojů se otvírají výhledy do zalesněných kopců, které přímo vybízejí k procházkám a túrám. V okolí najdete desítky kilometrů cyklo a turistických tras pro letní výpravy. Po návratu vás čeká svět relaxace. Bazén s vyhřívanou vodou, whirlpool, finská sauna, parní bylinková sauna i biosauna. Dopřejte si masáž nebo privátní lázně jen pro sebe. A po wellness přijde odměna v podobě dobrého jídla a pití. Hotel má vlastní mini pivovar, kde se vaří místní pivo Lomňan. Restaurace potěší poctivou českou i evropskou kuchyní, a to i hosty s bezlepkovou nebo bezlaktózovou stravou. Nebo se vydejte do Jura hotelu Čeladná v srdci Beskyd, kde si užijete letní dovolenou plnou výletů, odpočinku i skvělého jídla. Po dně stráveném na horských stezkách nebo objevováním beskydských zajímavostí vás čeká neomezený vstup do bazénu, finské sauny i fitness centra. Součástí pobytu je také bohatá polopenze formou bufetu, kterou si hosté pravidelně pochvalují. Rodiny ocení venkovní dětské hřiště i dětský koutek. A aktivní cestovatelé zase slevy na oblíbené atrakce v okolí, jako je stezka Valaška nebo bobová dráha Bobovka. K návštěvě láká i městečko v podhůří Beskyd pro svou malebnost zvané Moravský Betlém. Štramberg se svou dominantou věží Trůbou je v skutku výjimečné místo, kde se na malém prostoru snoubí bohatá historie s nádhernou přírodou a širokým zázemím aktivit a služeb. Labyrint úzkých uliček, tajemné legendy a dřevěná lidová architektura dělají ze Štramberku filmařsky zajímavou lokalitu, která ještě zdaleka nebyla úplně objevena. Kamenná štíhlá věž s typickou stříškou se tyčí nad městem a skrývá 180 schodů vedoucích na vrchol vyhlídky. Dalším zajímavým místem je jeskyně Šipka, kde je doloženo nejstarší osídlený člověkem na našem území. Štramberkem také voní perníkové uši. Tento speciální perník je připomínkou slavného vítězství místních lidí nad tatarskými nájezdníky z Mongolska, kteří ve 13. století rozložili svůj tábor pod kopcem Kotouč. Krajské město Ostrava, to je město, které má vlastní rytmus. Industriální památky, galerie, kavárny, hudba i zelená místa tu dávají dohromady výlet, který se dá pojmout aktivně, kulturně i úplně odpočinkově. Stačí si vybrat směr podle nálady. Tipy na program, akce i zajímavá místa najdete na Visit Ostrava, oficiálním průvodcem městem i okolím. A pokud zůstanete alespoň dvě noci ve vybraném ubytování, můžete získat návštěvnickou kartu Ostrava Card se slevami na další zážitky. Šťastnou cestu s Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Moravskoslezský kraj? Pak si zamilujete hotel Stará Amerika s největší dětskou hernou v kraji. Nebo hotel Bellaria Resorts Wellness a skvělým zázemím pro rodiny s dětmi. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

tehdy přilepili až na kořen toho jeho. Takže celých 5 měsíců natáčení nemohl dýchat nosem a musel všechno udejchat pusou. I přes tohleto utrpení ale Jim Carrey o návratu vážně uvažuje. Scénář navíc píše skvělý tým stojící za seriály Barry nebo Víceprezidentka, což nám naznačuje, že by to mohlo být plný černýho humoru. A to by bylo dobrý. Za mě to zní velmi dobře.

0: Lady Gaga ručí Runaway na Expressu, kde nám za chvilku zaspívá taky Noah Kahan, nebo si pustíme novou Ellie Goulding a taky se podíváme na to, jak umí kapela Linkin Park plnit sny.
1: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nadspané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: Music. First.
2: Express FM.

Tohle to byla novinka od Ellie Goulding, Black Prada Dress na Express FM, ale my úplně změníme žánr. Linkin Park minulý víkend přepsali historii, když se stali vůbec první kapelou s ženskou frontwoman v čele, která jako hlavní hvězda ovládla legendární britský festival Download. Kytarista a mozek kapely Mike Shinoda ale v zákulisí stihl udělat ještě jednu věc, a to změnit život 21-letý začínající britský reperce, která se říká Morgan Da Savage. Mike totiž v rozhovoru pro BBC přiznal, že na sociálních sítích narazil na její virální freestyle rap a úplně mu to odpálilo dekel. Okamžitě video běžel ukázat zbytku kapely s tím, že britský underground má teď neskutečný drive. Když se novináři Shinody zeptali, s kým by dneska chtěl natočit novou verzi kultovního mashup alba Collision Course, který v roce 2004 vydali s Jay-Zem, tak jmenoval právě tuhletu slečnu. Mladá reperka se po tomhle provolání dojetím rozplakala, poslala Mikeovi děkovnou zprávu a rovnou oznámila, že díky téhletý obří reklamě příští týden vydává svůj oficiální debutový single s názvem In It. Morgan Da Savage se jmenuje, kdybyste si ji chtěli vyhledat. My si pustíme ty Linkin Park s Jay-Zem, ať víme, o čem je řeč.

0: polyester, viskózu nebo raději bavlnu. Stejně jako správná velikost a střih, i zvolení správného materiálu je při výběru spodního prádla velmi důležité. Ovlivňuje pohodlí, prodyšnost i to, jak prádlo drží tvar během nošení. Na astratex.cz najdete spodní prádlo z různých materiálů a každý se hodí na něco jiného. Polyester je umělý, vysoce odolný a nemačkavý materiál. Je nenáročný na údržbu a stálobarevný. Je tedy vysoce funkční. Nevýhodou je však nízká prodyšnost. Polyester se také často spojuje s elastanem, aby podprsenka poskytovala lepší tvar a přilnavost. Jejich další výhodou je, že podprsenky z polyesteru jsou rychle schnoucí. Jde tedy o materiál vhodný například pro sportovní podprsenky. Proč si vybrat spodní prádlo z bavlny? Bavlna je prodyšná, dobře saje vlhkost, hodí se pro citlivou pokožku a snese i časté praní. Nevýhodou je tuhost a mačkavost, která se dá vyřešit výběrem bavlny s příměsí elastanu. Bavlna se nejčastěji používá u pohodlných podprsenek na každodenní nošení nebo u sportovních modelů. Viskóza ta má všechny výhody bavlny. Navíc je jemnější, splývavá a lehce chladivá. Často se používá u domácího nebo nočního prádla. Možná vás překvapí, že po vyprání stuhne. Nebojte, jakmile uschne, vrátí se její měkkost. A pak je tu také modal. Je to umělý materiál, který se však vyrábí z přírodní suroviny, konkrétně z bukového dřeva. A protože strom nepotřebuje k růstu mnoho vody, je modal považován za ekologičtější materiál než známá a oblíbená bavlna. Modal je velice prodyšný a efektivně odvádí vlhkost. Oproti viskóze si déle zachovává tvar i barvu při častém praní. Tak až si příště budete vybírat spodní prádlo na astratex.cz, tak už víte, z jakého materiálu.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
4: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Express FM.

Billy Barman a Ben Kristoval, Sabotáž. Posloucháte Express FM, kde se pomalu, ale jistě blížíme k druhé odpolední. To znamená, že já vám přeju krásnou sobotu. Pro dobrý mood doporučuji zůstat na vlnách Express FM. Večer si můžete od 7 pustit Saturday Night Fever DJ JR. A zítra se tu na vás chystá kolega Václav Mašinda. A opět budete soutěžit o lístky na Dianu Ross v tom amfiteátru v Plzni. Tak určitě žhav Express a já se budu těšit v pondělí u svého klasického programu Dopoledne na Express FM. Páčko!

0: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.
6: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. Benoříčany.cz.

0: Express. Express FM.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Music.
3: First. Express FM.

Jak more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři pliva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pup,

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Závratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy, Jiří nápady.
2: Express.
1: Music first.

0: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce vonavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
3: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
4: Express FM.
5: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Express FM.
6: Hudba. Na prvním místě.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
2: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM. Bye.

Turn it up.

0: Chystáš rozlučku se Svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
1: Express. Music first. Express FM.
2: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
3: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
1: Express FM.
4: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM. Bye.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM. Express FM.

Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.